0: po boku hudobnej legendy, ako Miroš Bírka nesporne je, ste prežili viac ako 30 rokov, nielen ako jeho manželka, ale ako jeho manažérka. Aký bol život po boku speváka, ktorý mal veľkú popularitu a úctu aj u českých fanúšikov a poslucháčov?
1: Manželka jsem byla nejdřív a manažérka jsem se stala až postupně, jak vlastně šel život a na začátku jsem se musela starat hlavně o děti, protože Mikey byl velice vytížený, cestovala také, takže jsem nemohla být manažérka na plný úvazek a tak postupně začala se mu vést diář, termíny, pak na mě přišly smlouvy, Mikey potom začal říkat, teď máš na to školu, protože jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže si myslel, že jako ten organizační talent nějaký mám a tak postupně se to stalo, takže manažerka byla tak těch posledních 20 let, když bych to tak měla upřesnit.
0: Katka, co považujete vy za jeho největší úspěch v hudobné kariéře?
1: Já si myslím, že to, co by Mikey považoval za největší úspěch, by bylo, že jeho písničky přežily. Některý přežily i 30-40 let a to si myslím, že pro něj bylo nejvíc. Takže všechny ocenění bral jakože fajn bonus, ale důležitý bylo, aby ty písničky se dostaly mezi lidi, aby ty lidi je znali a aby přežili i toho kritika ten čas.
0: Na pódiu ho sprevádzala jeho stála spoločnička gitara. Vedel Mikey hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
1: On hrál na klavír, skládal i na klavíru, i na kytaře a zajímavý je, že některé skladby, které si myslíme, že jsou kytarový, třeba Bělý kvet, byl původně složený na klavíru. Takže můj plán je příští rok vydat některý dema těch nejznámějších skladeb, kde uvidíte, jak vlastně byly složený původně. A tam jsou takovýhle překvapáky, že některé skladby se zdají kytarovky a oni jsou to klavírní skladby.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Piesne Miráž Bírku ja mám osobne veľmi rada. Veľa ich hráme v našom krajanskom vysielaní. Mám ich rada nielen pre nádherné hudobné prevedenie, ale aj pre úžasné nadčasové texty. Bielý kvet, Atlantida, Len sňov alebo V slepých uličkách poznajú aj Slováci žijúci v zahraničí. Vy ste pre jeho fanúšikov pripravili v týchto dňoch jeden skvelý darček, pretože vyšiel exkluzívny album Miroš Bírka Špeciál, ktorý prináša jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nenachádzajú na jeho radových albumoch. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?
1: Já musím ten kredit dát Ďurimu Čurnému, což byl Mekyho kamarád a samozřejmě je to velmi uznávaný hudební novinář a ten výběr byl primárně jeho a byl to i jeho nápad udělat takovýhle CDčko, protože on se vrtá v té hudbě minulosti, je to takový archivář hudební, takže mě to navrhnul a já jsem v podstatě některý z těch skladeb ani neznala, protože ty jsou opravdu, některý jsou z úplných začátků Mekyho, ještě s orchestrem Braňa Hronca nebo s panem Orfermanem a tak dále, takže jsou tam skladby, o kterých jsem nic nevěděla, anebo jen z Modusu taky některý, ty už jsem znala trochu víc. A na druhé straně jsou tam takový zašiťáky, jako třeba remix Slávou opitý, který udělal kamarád a spolužák našeho Davida Oliver Thor, takový alternativní umělec, nebo tam je třeba písnička Love Song, což je vlastně V slepých uličkách v angličtině. A z
0: takže jediná
1: skladbou,
0: anglická verzie na tomto CDčku.
1: Přesně tak, a z tohle skladbou Mekky vyhrál v roce 82 festival v rakouském Villachu. Vyhrál nejenom cenu festivalu, ale i cenu rádia E-Dry. Takže je to takový opravdu special, speciální album.
0: Takže naozaj sa majú na čo poslucháči a fanúšici Miráš Bírku tešiť. Nie je to jediný darček, ktorý ste pre nás pripravili, pretože pred 30 rokmi nahral Miroš Bírka album Songs for Boys and Girls. Takou hravou formou mal približiť deťom angličtinu a v týchto dňoch vychádza reedícia tohto albumu. Ako vznikla vlastne pred tými 30 rokmi myšlienka urobiť takýto album a aké piesne boli na ňom zaradené?
1: Vlastně primárně to Mekky nahrál pro naše děti, protože jemu zpívala tyhle písničky maminka, která pocházela z Londýna.
0: A kdo volíte pro vaše děti, Lindu a Davida?
1: Ano, přesně tak, pro Lindu a Davida. No a on taky jim zpíval ty písničky. Jsou to takový klasický nursery rhymes, neboli takový popěvky pro děti. Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, a učí je to, nebo je to učí měsíce, počítání, ale jsou to písničky. On to znal od maminky, nakonec jeho maminka, která tady žila v Bratislavě, ale pocházela ze severního Londýna, tak jeho maminka mu pomáhala s výběrem těch skladeb, protože on si samozřejmě z dětství pamatoval jenom některý. No a samozřejmě Mekky, jemu se nechtělo pořád těm dětem to zpívat, nejdřív to natočil na kazetu a potom teda vznikl regulérní album, kde na kytaru hraje Ivan Král, velice uznávaný světový kytarista,
0: hudobník,
1: který hrál i třeba s Patti Smith a tak dále, napsal písničky pro YouTube. No a náhodou se prostě nachomejt ve studiu a slyšel Mekyho, jak tam točí album a nahrál mu všechny kytary. Dokonce tam s ním na jedné písničce zpívá. Vlastně jsou to takový klasický anglický písničky, ale ten album začíná písničkou a duetem s Janou Kirchner.
0: To jsem právě chcela připomenout, že je tam další slovenská hudobná hvězda Jana Kirchnerová.
1: Přesně tak. Myslím, že to je jedna z jejich jakoby prvních písniček, který se v Čechách nějakým způsobem objevili a začali se hrát v rádiu.
0: Katka, ja verím, že obe CDčka vám urobili nesmiernu radosť. Ja si myslím, že z tohto posledného CDčka má radosť aj vaša dcera Linda, pretože ak dobre viem, tak ona bola ako malé dieťa pri krste toho CDčka. Ako reagovala na tú myšlenku dnes, keď je s nej mladá dáma?
1: Je to vtipný, pretože presne, tak on i ten obal toho CDčka detského je Mekky, ktorý ho nakreslili deti z Lindiny třídy. Mekky sedel proste na židličce v Lindiny tříde ve škole Londýnská v Praze. A hrál dětem ty skladby a oni ho kreslili tak, jak ho viděli. A samozřejmě z těch kreseb vznikl potom obal i vnitřek toho obalu. Ona moc není taková předvádivá, takže když jsem jí poprosila, aby to teď pokřtila Praze, tak trošku se jako obávala.
0: Cukala.
1: Jo, obávala se. Na
0: ale
1: druhou
0: souhlasila.
1: Stranu byla ráda, protože přece jenom i ta její kresba je vevnitř, v tom coveru. Vidíte tam, její vidění Mekyho bylo hodně vtipný, takže ta kresba vypadá jako takový Mekky trošku UFO, ale je to tím pádem jako vyloženě její srdeční věc. A tady v Bratislavě mi to pokřtil a byl tak hodnej Miro Jaroš, který má k dětem blízko, takže

0: Popri slovenčine bola pre Mira Žbírku veľmi dôležitá aj angličtina. Ako ste povedali v predchádzajúcom vstupe, jeho maminka bola z Londýna, otec pochádzal zo Slovenska. Ako začal ten ich ľubostný príbeh, spojenie Angličanky a Slováka?
1: Tak ja to znám ako takovou legendu samozrejme rodinou, kdy vlastne maminka Mackieho sa nachádza v takovým pubu romantickým, ktorý tam už dneska není, ale ešte sme ho stihli s Mackiem navštíviť, než z neho udělali nějaký ubytovny nebo co to tam je. A tatínek, který bojoval v britské armádě za druhé světové války, přišel do toho pubu. Slovák takovej, vzal si tam první drink, který se mu naskytnul, vypil ho, asi byl nějaký nervózní a tak dále. A ten drink byl Mackieho maminky. Ona se tak podívala anglicky, říká, to byl ale můj drink, a tak došlo k seznámení. No a potom už všechno ostatní je historie.
0: Ale byla to velká láska, protože ho následovala na Slovensku, tu prežila dlhé roky po boku svojho manžela. Myslím si, že aj tá angličtina veľmi ovplyvnila samotného Mira Žbírku, pretože aj zrejme vďaka matke angličanke mal taký veľmi intenzívny vzťah k piesňam Beatles a vôbec k ďalším kapelám, ktoré pôsobili v tom čase za železnou oponou.
1: Ona mu vlastne všechny ty texty přepisovala z rádia, takže pro něj to byl mateřský jazyk, ta angličtina. I když samozřejmě nebylo to jednoduchý tady být angličankou v té době za socialismu, tak vím, že jak jeho maminka učila angličtinu konverzaci. Chodili k ní na konverzaci poměrně slavní lidi, aby si procvičili angličtinu, ale bylo to všechno takový, že vlastně úplně podporovaný to nebylo, takže věřím, že to nemělo úplně jednoduchý.
0: Akým způsobem se potom dostávali k němu ty platně, které on tak miloval?
1: No, to bylo těžké. Já upřímně, byly různý burzy a tak dále a vím, že mi tady říkal, že na Korze si to vyměňovali ty desky. Párkrát byl JC, Mackieho bratr, starší v Londýně, ale Mackie se tam dostal až někdy v roce 79 a jak už to tak bývalo, tak vždycky pustili jenom jednoho z té rodiny ven. Takže to nebylo, dneska si to vůbec mladí lidi nedovedou představit, prostě je tam nepustili.
0: Vy ste spomenuli jeho brata. Viem, že mal dvoch bratov. Bola to taká hudobnícka rodina, keďže Mackie od mladosti zhrával na gitare a spieval?
1: Ja myslím, že první kapela byla práve kapela jeho bratrů a Mackie mi říkal, že on byl spíš takový ten, co měl až ty poslední hlasy. Že ten prim hrál JC samozřejmě nejstarší a Tony, že ho naučil první akordy na kytaru, tak on dostával takový podřadný úlohy a víceméně bráchové si z něj pořád dělali legraci, jak už to tak bývá. Takže, ale byla to velká škola pro něj, protože potom se nikdy jakoby neurazil, když někdo ho nějakým způsobem třeba podceňoval, tak byl na to zvyklý z domova a nic si z toho nedělal a naopak ho to vždycky posílilo v tom, aby byl ještě lepší.
0: Ako ste povedali, Mackie mal dva jazyky, aj slovenčinu, aj angličtinu. Zrejme možno aj tá láska k tej anglickej literatúre, pretože viem, že miloval Shakespearea, ale on vôbec inklinoval k Anglicku a k Londýnu.
1: Určitě, ale zároveň si strašně držel to svoje slovenský a říkal, že například na Atlantidě nebo baladě o polných vtákoch není nic anglického, že to je prostě takový naše slovenský, že tam je ta emoce, ten patos trošku a říkal, že to spíš má blíž prostě k Irům, anebo že si představuje, že stojí na nějaký slovenský hoře a dívá se dolů, takže říkal, v něm se to tak mísilo i v té hudbě a vlastně možná tím byl jedinečný, že ten anglický vliv, ale zároveň ta slovenská duše v něm byla a třeba hrál Atlantidu, jednou si vzpomínám, že hrál Atlantidu na klavíru svýmu anglickému strejdovi v Londýně. Mm-hmm. Ten strejda seděl a poslouchal to a říká, that's a very sad song, to je jakoby smutná skladba, protože Angličanovi to přijde smutný, ale nám to tak nepřijde. Pro nás je to prostě takový nádherný. A takže je to zajímavý a tak, jak řekla anglická královna, když byla tady v Bratislavě a setkala se s ním, ptala se ho na jeho původ, on jí vykládal, že teda je syn Angličanky a Slováka a ona mu řekla, that's a nice mixture, to je krásný spojení.
0: A ako ste povedali, aj ta slovenská duša a s anglickou prezivkou, tak ako vznikla vlastně prezivka Mackie?
1: Tomu přidal Čech, Vlado Ročák, který žil vedle nich tady na Račianskom mýtě a nějak, jak tady byli anglický nebo kanadský hokejisti a každý druhý se jmenoval Mac, McIntosh, McNamee a tak dále, tak nějak

0: Tím způsobem, on jak měl tu angličtinu a maminka angličanka, tak prostě nějakým způsobem mu to přischlo, že je taky meky.
1: Povedala Katka Žbirková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Meky Šbírka začínal koncertovať veľmi mladý, už ako 16-ročný hral v legendárnom bratislavskom V-klube, čo bolo v tom čase centrum hudobného diania v našej krajine. Pôsobil v najznámejších hudobných slovenských kapelách, ako bol Limit alebo Modus, spieval s Marikou Gombitovou, s Jankom Lehockým, nahrával album v londýnskom Abbey Road, ako slávny chrobáci, bol prvým slovenským slávikom v bývalom Československu. Veľké úspechy, bol ale nesmierne skromný. Katka, aké vlastnosti ste si vy na ňom cenili ešte najviac, okrem tej skromnosti?
1: Čím mě dostal, byl samozřejmě, měl nějaký charisma, který z něho vyzařovalo, ale ten jeho humor, ten prostě byl absolutně jedinečný. Samozřejmě pocházel tak trochu z toho anglického humoru. On dokázal každý situaci prostě z toho vybruslit nějakým vtipkem, ale nebyly to vtipy jako vtipy, že by je vyprávěl vtipy, ale prostě napadaly ho všelijaký fórečky a tak to v Anglii docela chodí. V běžných situacích prostě oni spolu tak jako žertujou a to Meky uměl fantasticky, takže mě vždycky rozesmál, když jsem byla úplně naštvaná. Takže to bylo to, co asi drželo i ten vztah docela pohromadě a pochopitelně i to, o co se celý život snažil, taková ta empatie, neboli snažit se vcítit do druhého a nějakým způsobem prostě snažit se ho nějakým způsobem potěšit, pochopit.
0: A pomoct. Tak tie vtipy a veselé príhody, tak tými vždy okorenil svoje koncerty, televízne aj rozhlasové vystúpenia. Jeho hudba je živa dodnes. Čím vám imponuje jeho hudba v súčasnosti, možno aj s odstupom času, keď si spomente na tie začiatky a teraz?
1: Si myslím, že Meky byl velký melodik, neboli to, co třeba některým dnešním známým zpěvákům a kapelám chybí, je prostě ta melodie, nosná melodie, že na první dobrou prostě poznáte, že tam je refrén a že to má nějakou stavbu. Není to takzvaně, jak říkal Meky, motanice, ale má to strukturu a je to prostě skladba, která vás zaujme. Já nejsem žádný hudební znalec, ani neumím nahrát na žádný nástroj, ani neumím zpívat. Takže já to beru opravdu jako nějaký běžný posluchač, který je amatér a myslím si, že projevuje se v tom i to, že ten Meky byl velký pedant a nikdy nepustil nic, co by nebylo dokonalý.
0: Boli ste jeho prvá poslucháčka, keď vznikali jeho piesne? Dal napríklad na váš názor, keď ste spolu o tej piesne hovorili?
1: Určite práve vo mne využíval ako toho posluchače bežného. A určite niekdy na mne dal a niekdy ne. Niekdy proste mne sa nieco třeba nelíbilo a on si myslel, že to je nejakým spôsobom zaujímavý. Takže v podstate väčšinou si udělal, co chtěl. Ale hodne na mne dal třeba v textech, pretože ja som byla veľký čtenář, i jsem mu párkrát připomínkovala nějaký texty a většinou jako na to slyšel.
0: Váš syn David pokračuje v hudobných šlapajách vášho manžela. Aj váš syn občas s vámi komunikuje o tej tvorbe alebo radí se s vámi?
1: O svojí tvorbě se mnou nekomunikuje, já vždycky slyším až finál. Jo, to jako by se mnou neradí. Myslím, že si to úplně jako dělá pod svojí taktovkou sám, ale když jsme dělali třeba Mekyho poslední album, který vyšel až po Mekyho odchodu, Posledné věci, který David produkoval celý a nahrál tam spoustu nástrojů a tak dále, tak tam se mnou radil úplně stejně jako Meky a tam moje připomínky prostě akceptoval a velice jsme o tom diskutovali, takže to neudělal tak, že by si to udělal a nehleděl na to, co mu já říkám, ale to bylo proto, že věděl, že se mnou právě Meky radil, takže se mnou radil úplně stejně. Ale co se týče jeho kapely Sunbrella, kterou má v Londýně, anebo kapely Mouse Ulcers, který produkuje teďka v Anglii, který jsou velmi úspěšný, jsou dokonce v hitparádě a tak dále, tak tam já se to dozvím až z Instagramu.
0: Ale máte z toho velkou radost.
1: Určitě.
0: Katka, z čeho by mal Miroš Šbírka radost, keby žil? Čo by ho hrialo pri duši?
1: Nejvíc by ho hřálo, že jeho písničky pořád zní z éteru, že si je pořád lidi zpívají, hrají, že třeba vychází další speciální alba nebo reedice, věci, na kterých pracoval, že pořád žijou, to by ho strašně těšilo. A samozřejmě i to, že náš David má úspěch v Anglii, což on v podstatě nestihl, protože to prostě nešlo za jeho období, i když stihnul tam nahrávat v Abbey Road a tak dále, to si splnil, ale ta kariéra už se tam nedá nahazovat v jeho pozdním věku, takže by měl určitě radost, že tam David funguje, že tam žije a tak dále, to by ho bavilo.
0: Povedala Katka Šbírková, s ktorou sme v uplynulých minútach spomínali na spevácku legendu Mira Šbírku. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a teším sa opäť niekedy na Krajanských vlnách.
1: Ďakujem za pozvání.

0: Po boku hudobnej legendy ako Miroš Bírka nesporne je, ste prežili viac ako 30 rokov, nielen ako jeho manželka, ale ako jeho manažérka. Aký bol život po boku speváka, ktorý mal veľkú popularitu a úctu aj u českých fanúšikov a poslucháčov?
1: Manželka jsem byla nejdřív a manažérka jsem se stala až postupně, jak vlastně šel život a na začátku jsem se musela starat hlavně o děti, protože Mikey byl velice vytížený, cestovala tak, takže jsem nemohla být manažérka na plný úvazek a tak postupně začala se mu vést diář, termíny, pak na mě přišly smlouvy, Mikey potom začal říkat, teď máš na to školu, protože jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže si myslel, že jako ten organizační talent nějaký mám a tak postupně se to stalo, takže manažerka bylo tak těch posledních 20 let, když bych to tak měla upřesnit.
0: Katka, co považujete vy za jeho největší úspěch v hudobné kariéře?
1: Já si myslím, že to, co by Mikey považoval za největší úspěch, by bylo, že jeho písničky přežily. Některý přežily i 30-40 let a to si myslím, že pro něj bylo nejvíc. Takže všechny ocenění bral jakože fajn bonus, ale důležitý bylo, aby ty písničky se dostaly mezi lidi, aby ty lidi je znali a aby přežili i toho kritika ten čas.
0: Na pódiu ho sprevádzala jeho stála spoločnička gitara. Vedel Mikey hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
1: On hrál na klavír, skládal i na klavíru, i na kytaře a zajímavý je, že některé skladby, které si myslíme, že jsou kytarový, třeba Bělý kvet, byl původně složený na klavíru. Takže můj plán je příští rok vydat některý dema těch nejznámějších skladeb, kde uvidíte, jak vlastně byly složený původně. A tam jsou takovýhle překvapáky, že některé skladby se zdají kytarovky a oni jsou to klavírní skladby.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Piesne Mira Žbírku ja mám osobne veľmi rada. Veľa ich hráme v našom krajanskom vysielaní. Mám ich rada nielen pre nádherné hudobné prevedenie, ale aj pre úžasné nadčasové texty. Bielý kvet, Atlantida, Len sňov alebo V slepých uličkách poznajú aj Slováci žijúci v zahraničí. Vy ste pre jeho fanúšikov pripravili v týchto dňoch jeden skvelý darček, pretože vyšiel exkluzívny album Miro Žbírka Špeciál, ktorý prináša jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nenachádzajú na jeho radových albumoch. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?
1: Já musím ten kredit dát Ďurimu Čurnému, což byl Mekyho kamarád a samozřejmě je to velmi uznávaný hudební novinář. A ten výběr byl primárně jeho a byl to i jeho nápad udělat takovýhle CDčko, protože on se vrtá v té hudbě minulosti, je to takový archivář hudební, takže mě to navrhnul a já jsem v podstatě některý z těch skladeb ani neznala, protože ty jsou opravdu, některý jsou z úplný začátku Mekyho, ještě s orchestrem Braňa Hronca nebo s panem Orfermanem a tak dále, takže jsou tam skladby, o kterých jsem nic nevěděla, anebo jen z Modusu taky některý, ty už jsem znala trochu víc. A na druhé straně jsou tam takový zašiťáky, jako třeba remix Slávou opitý, který udělal kamarád a spolužák našeho Davida Oliver Thor, takový alternativní umělec. Nebo tam je třeba písnička Love Song, což je vlastně V slepých uličkách v angličtině. A
0: takže jediná anglická verzie na tomto CDčku.
1: Přesně tak. A s touhle skladbou Mekky vyhrál v roce 82 festival v rakouském Villachu. Vyhrál nejenom cenu festivalu, ale i cenu Rádia E-Drive. Takže je to takový opravdu special, speciální album.
0: Takže naozaj sa majú na čo poslucháči a fanúšici Mira Žbírku tešiť. Nie je to jediný darček, ktorý ste pre nás pripravili, pretože pred 30 rokmi nahral Miro Žbírka album Songs for Boys and Girls. Takú hravú formou mal priblížiť deťom angličtinu a v týchto dňoch vychádza reedícia tohto albumu. Ako vznikla vlastne pred tými 30 rokmi myšlienka urobiť takýto album a aké piesne boli na ňom zaradené?
1: Vlastně primárně to Mekky nahrál pro naše děti, protože jemu zpívala tyhle písničky maminka, která pocházela z Londýna.
0: A kdo volíte pro naše děti, Lindu a Davida?
1: Ano, přesně tak, pro Lindu a Davida. No a on taky jim zpíval ty písničky. Jsou to takový klasický nursery rhymes, neboli takový popěvky pro děti. Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, a učí je to, nebo je to učí měsíce, počítání, ale jsou to písničky. On to znal od maminky, nakonec jeho maminka, která tady žila v Bratislavě, ale pocházela ze severního Londýna, tak jeho maminka mu pomáhala s výběrem těch skladeb, protože on si samozřejmě z dětství pamatoval jenom některý. No a samozřejmě Mekky, jemu se nechtělo pořád těm dětem to zpívat. Nejdřív to natočil na kazetu a potom teda vznikl regulérní album, kde na kytaru hraje Ivan Král, velice uznávaný světový kytarista,
0: hudobník,
1: který hrál i třeba s Patti Smith a tak dále, napsal písničky pro YouTube. No a náhodou se prostě nachomejt ve studiu a slyšel Mekkyho, jak tam točí album a nahrál mu všechny kytary. Dokonce tam s ním na jedné písničce zpívá. Vlastně jsou to takový klasický anglický písničky, ale ten album začíná písničkou a duetem s Janou Kirchner.
0: To jsem právě chcela připomenout, že je tam další slovenská hudobná hvězda Jana Kirchnerová.
1: Přesně tak. Myslím, že to je jedna z jejich jakoby prvních písniček, který se v Čechách nějakým způsobem objevili a začali se hrát v rádiu.
0: Katka, ja verím, že obe CDčka vám urobili nesmiernú radosť. Ja si myslím, že z tohto posledného CDčka má radosť aj vaša dcera Linda, pretože ak dobre viem, tak ona bola ako malé dieťa pri krste toho CDčka. Ako reagovala na tú myšlenku dnes, keď je s nej mladá dáma?
1: Je to vtipný, pretože presne, tak on i ten obal toho CDčka detského je Mekky, ktorý ho nakreslili deti z Lindiny třídy. Mekky sedel proste na židličce v Lindiny tříde ve škole Londýnská v Praze. A hrál dětem ty skladby a oni ho kreslili tak, jak ho viděli. A samozřejmě z těch kreseb vznikl potom obal i vnitřek toho obalu. Ona moc není taková předvádivá, takže když jsem jí poprosila, aby to teď pokřtila Praze, tak trošku se jako obávala.
0: Cukala.
1: Jo, obávala se. Na
0: ale
1: druhou
0: souhlasila.
1: Stranu byla ráda, protože přece jenom i ta její kresba je vevnitř v tom coveru. Vidíte tam, její vidění Mekkyho bylo hodně vtipný, takže ta kresba vypadá jako takový Mekky trošku UFO, ale je to tím pádem jako vyloženě její srdeční věc. A tady v Bratislavě mi to pokřtil a byl tak hodnej Miro Jaroš, který má k dětem blízko, takže mu to asi něco říkalo.
0: Takže úžasná spolupráca, povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Popri slovenčine bola pre Mira Žbírku veľmi dôležitá aj angličtina, ako ste povedali v predchádzajúcom vstupe. Jeho maminka bola z Londýna, otec pochádzal zo Slovenska. Ako začal ten ich ľubosný príbeh, spojenie Angličanky a Slováka?
1: Tak ja to znám ako takovou legendu samozrejme rodinou, kdy vlastne maminka Mackieho sa nachádza v takovým pubu romantickým, ktorý tam už dneska není, ale ešte sme ho stihli s Mackiem navštíviť, než z neho udělali nějaký ubytovny nebo co to tam je. A tatínek, který bojoval v britské armádě za druhé světové války, přišel do toho pubu. Slovák takovej, vzal si tam první drink, který se mu naskytnul, vypil ho, asi byl nějaký nervózní a tak dále. A ten drink byl Mackieho maminky. Ona se tak podívala anglicky, říká, to byl ale můj drink, a tak došlo k seznámení. No a potom už všechno ostatní je historie.
0: Ale byla to velká láska, protože ho následovala na Slovensku, tu prežila dlhé

0: ale bylo to všechno takový, že vlastně úplně podporovaný to nebylo, takže věřím, že to nemělo úplně jednoduchý.
1: Akým spôsobom sa potom dostávali k němu tie platne, ktoré on tak miloval?
0: No, to bylo těžké. Já upřímně byly různý burzy a tak dále a vím, že mi tady říkal, že na Korze si to vyměňovali ty desky. Párkrát byl JC, Mackyho bratr, starší v Londýně, ale Macky se tam dostal až někdy v roce 79 a jak už to tak bývalo, tak vždycky pustili jenom jednoho z té rodiny ven. Takže to nebylo, dneska si to vůbec mladí lidi nedovedou představit, prostě je tam nepustili.
1: Vy ste spomenuli jeho brata, viem, že mal dvoch bratov. Bola to taká hudobnícka rodina, keďže Macky od mladosti zhrával na gitare a spieval?
0: Ja myslím, že první kapela byla práve kapela jeho bratrů a Macky mi říkal, že on byl spíš takovej ten, co měl až ty poslední hlasy, že ten prim hrál JC, samozřejmě nejstarší, a Tony, že ho naučil první akordy na kytaru, tak on dostával takový podřadný úlohy a víceméně bráchové si z něj pořád dělali legraci, jak už to tak bývá. Takže, ale byla to velká škola pro něj, protože potom se nikdy jakoby neurazil, když někdo ho nějakým způsobem třeba podceňoval, tak byl na to zvyklý z domova a nic si z toho nedělal a naopak ho to vždycky posílilo v tom, aby byl ještě lepší.
1: Ako ste povedali, Macky mal dva jazyky, aj slovenčinu, aj angličtinu. Zrejme možno aj tá láska k tej anglickej literatúre, pretože viem, že miloval Shakespeara, ale on vôbec inklinoval k Anglicku a k Londýnu.
0: Určitě, ale zároveň si strašně držel to svoje slovenský a říkal, že například na Atlantidě nebo baladě o polných vtákoch není nic anglického, že to je prostě takový naše slovenský, že tam je ta emoce, ten patos trošku, a říkal, že to spíš má blíž prostě k Irům, anebo že si představuje, že stojí na nějaký slovenský hoře a dívá se dolů, takže říkal, v něm se to tak mísilo i v té hudbě a vlastně možná tím byl jedinečný, že ten anglický vliv, ale zároveň ta slovenská duše v něm byla. A třeba hrál Atlantidu, jednou si vzpomínám, že hrál Atlantidu na klavíru svýmu anglickému strejdovi v Londýně. Mm-hmm. Ten strejda seděl a poslouchal to a říká, that's a very sad song, to je jakoby smutná skladba, protože Angličanovi to přijde smutný, ale nám to tak nepřijde. Pro nás je to prostě takový nádherný. A takže je to zajímavý a tak, jak řekla anglická královna, když byla tady v Bratislavě a setkala se s ním, ptala se ho na jeho původ, on jí vykládal, že teda je syn Angličanky a Slováka, a ona mu řekla, that's a nice mixture, to je krásný spojení.
1: A ako ste povedali, aj ta slovenská duša a s anglickou prezivkou, tak ako vznikla vlastně prezivka Macky?
0: Tomu přidal Čech, Vlado Ročák, který žil vedle nich tady na Račianskom mýtě, a nějak, jak tady byli anglický nebo kanadský hokejisti a každý druhý se jmenoval Mac, McIntosh, McNamy a tak dále, tak nějakým způsobem on, jak měl tu angličtinu a maminka Angličanka, tak prostě nějakým způsobem mu to přischlo, že je taky Macky.
1: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: prvým slovenským slávikom v bývalom Československu. Veľké úspechy, bol ale nesmierne skromný. Katka, aké vlastnosti ste si vy na ňom cenili ešte najviac, okrem tej skromnosti?
1: Čím mne dostal, byl samozřejmě, měl nějaký charisma, který z něho vyzařovalo, ale ten jeho humor, ten prostě byl absolutně jedinečný. Samozřejmě pocházel tak trochu z toho anglického humoru. On dokázal každý situaci prostě z toho vybruslit nějakým vtipkem, ale nebyly to vtipy jako vtipy, že by je vyprávěl vtipy, ale prostě napadaly ho všelijaký fórečky a tak to v Anglii docela chodí. V běžných situacích prostě oni spolu tak jako žertujou a to Mackie uměl fantasticky, takže mě vždycky rozesmál, když jsem byla úplně naštvaná. Takže to bylo to, co asi drželo i ten vztah docela pohromadě a pochopitelně i to, o co se celý život snažil, taková ta empatie, neboli snažit se vcítit do druhého a nějakým způsobem, prostě snažit se ho nějakým způsobem potěšit, pochopit.
0: A pomoct.
1: A pomoct.
0: Tak tě vtipy a veselé příhody, tak ty mi vždy okorenil svoje koncerty, televizné i rozhlasové vystoupenia. Jeho hudba je živa do dnes. Čím vám imponuje jeho hudba v současnosti, možno aj s odstupem času, keď si vzpomeňte na tě začátky a teraz?
1: Si myslím, že Mackie byl velký melodik, neboli to, co třeba některým dnešním známým zpěvákům a kapelám chybí, je prostě ta melodie, nosná melodie, že na první dobrou prostě poznáte, že tam je refrén a že to má nějakou stavbu. Není to takzvaně, jak říkal Mackie, motanice, ale má to strukturu a je to prostě skladba, která vás zaujme. Já nejsem žádný hudební znalec, ani neumím nahrát na žádný nástroj, ani neumím zpívat. Takže já to beru opravdu jako nějaký běžný posluchač, který je amatér a myslím si, že projevuje se v tom i to, že ten Mackie byl velký pedant a nikdy nepustil nic, co by nebylo dokonalý.
0: Boli ste jeho prvá poslucháčka, keď vznikali jeho piesne? Dal napríklad na váš názor, keď ste spolu o tej piesne hovorili?
1: Určite práve vo mne využíval ako toho posluchače bežného. A určite niekdy na mne dal a niekdy ne. Niekdy proste mne sa nieco třeba nelíbilo a on si myslel, že to je nejakým spôsobom zaujímavý. Takže v podstate väčšinou si udělal, co chtěl. Ale hodne na mne dal třeba v textech, pretože ja som byla veľký čtenář, i jsem mu párkrát připomínkovala nějaký texty a většinou jako na to slyšel.
0: Váš syn David pokračuje v hudobných šlapajách vášho manžela. Aj váš syn občas s vámi komunikuje o tej tvorbe alebo radí se s vámi?
1: O svojí tvorbě se mnou nekomunikuje, já vždycky slyším až finál, jo, to jako by se mnou neradí. Myslím, že si to úplně jako dělá pod svojí taktovkou sám, ale když jsme dělali třeba Mackieho poslední album, který vyšel až po Mackieho odchodu, Posledné věci, který David produkoval celý a nahrál tam spoustu nástrojů a tak dále, tak tam se mnou radil úplně stejně jako Mackie a tam moje připomínky prostě akceptoval a velice jsme o tom diskutovali, takže to neudělal tak, že by si to udělal a nehleděl na to, co mu já říkám, ale to bylo proto, že věděl, že se mnou právě Mackie radil, takže se mnou radil úplně stejně. Ale co se týče jeho kapely Sunbrella, kterou má v Londýně, anebo kapely Mouse Ulcers, který produkuje teďka v Anglii, který jsou velmi úspěšný, jsou dokonce v hitparádě a tak dále, tak tam já se to dozvím až z Instagramu.
0: Ale máte z toho velkou radost.
1: Určitě.
0: Katka, z čeho by mal Miroš Bírka radost, keby žil? Čo by ho hrialo pri duši?
1: Nejvíc by ho hřálo, že jeho písničky pořád zní z éteru, že si je pořád lidi zpívají, hrají, že třeba vychází další speciální alba nebo reedice, věci, na kterých pracoval, že pořád žijou, to by ho strašně těšilo. A samozřejmě i to, že náš David má úspěch v Anglii, což on v podstatě nestihl, protože to prostě nešlo za jeho období, i když stihnul tam nahrávat v Abbey Road a tak dále, to si splnil, ale ta kariéra už se tam nedala nahazovat v jeho pozdním věku, takže by měl určitě radost, že tam David funguje, že tam žije a tak dále, to by ho bavilo.
0: Povedala Katka Žbírková, s ktorou sme v uplynulých minútach spomínali na spevácku legendu Mira Žbírku. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a teším sa opäť niekedy na Kráľovských vlnách.
1: Ďakujem za pozvání.

0: Po boku hudobnej legendy, ako Miroš Bírka nesporne je, ste prežili viac ako 30 rokov, nielen ako jeho manželka, ale ako jeho manažérka. Aký bol život po boku speváka, ktorý mal veľkú popularitu a úctu aj u českých fanúšikov a poslucháčov?
1: Manželka jsem byla nejdřív a manažérka jsem se stala až postupně, jak vlastně šel život, a na začátku jsem se musela starat hlavně o děti, protože Mikey byl velice vytížený, cestovala také, takže jsem nemohla být manažérka na plný úvazek, a tak postupně začala se mu vést diář, termíny, pak na mě přišly smlouvy, Mikey potom začal říkat, teď máš na to školu, protože jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže si myslel, že jako ten organizační talent nějaký mám, a tak postupně se to stalo, takže manažerka byla tak těch posledních 20 let, když bych to tak měla upřesnit.
0: Katka, co považujete vy za jeho největší úspěch v hudobné kariéře?
1: Já si myslím, že to, co by Mikey považoval za největší úspěch, by bylo, že jeho písničky přežily. Některý přežily i 30-40 let, a to si myslím, že pro něj bylo nejvíc. Takže všechny ocenění bral jakože fajn bonus, ale důležitý bylo, aby ty písničky se dostaly mezi lidi, aby ty lidi je znali a aby přežili i toho kritika ten čas.
0: Na pódiu ho sprevádzala jeho stála spoločnička gitara. Vedel Mikey hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
1: On hrál na klavír, skládal i na klavíru, i na kytaře, a zajímavý je, že některé skladby, které si myslíme, že jsou kytarový, třeba Bělý kvet, byl původně složený na klavíru. Takže můj plán je příští rok vydat některý dema těch nejznámějších skladeb, kde uvidíte, jak vlastně byly složený původně. A tam jsou takovýhle překvapáky, že některé skladby se zdají kytarovky a oni jsou to klavírní skladby.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Piesne Miraž Bírku ja mám osobne veľmi rada. Veľa ich hráme v našom krajanskom vysielaní. Mám ich rada nielen pre nádherné hudobné prevedenie, ale aj pre úžasné nadčasové texty. Bielý kvet, Atlantida, Len sňov alebo V slepých uličkách poznajú aj Slováci žijúci v zahraničí. Vy ste pre jeho fanúšikov pripravili v týchto dňoch jeden skvelý darček, pretože vyšiel exkluzívny album Miroš Bírka Špeciál, ktorý prináša jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nenachádzajú na jeho radových albumoch. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?
1: Já musím ten kredit dát Ďurimu Čurnému, což byl Mackyho kamarád a samozřejmě je to velmi uznávaný hudební novinář a ten výběr byl primárně jeho a byl to i jeho nápad udělat takovýhle CDčko, protože on se vrtá v té hudbě minulosti, je to takový archivář hudební, takže mě to navrhnul a já jsem v podstatě některý z těch skladeb ani neznala, protože ty jsou opravdu, některý jsou z úplný začátku Mackyho, ještě s orchestrem Braňa Hronca nebo s panem Orfermanem a tak dále, takže jsou tam skladby, o kterých jsem nic nevěděla, anebo jen z Modusu taky některý, ty už jsem znala trochu víc, ale na druhé straně jsou tam takový zašiťáky, jako třeba remix Slávou opitý, který udělal kamarád a spolužák našeho Davida Oliver Thor, takový alternativní umělec, nebo tam je třeba písnička Love Song, což je vlastně V slepých uličkách v angličtině. A
0: takže skladbou, jediná anglická verzie na tomto CDčku.
1: Přesně tak, a z tohle skladbou Mackey vyhrál v roce 82 festival v rakouském Villachu. Vyhrál nejenom cenu festivalu, ale i cenu rádia E-Dry. Takže je to takový opravdu special, speciální album.
0: Takže naozaj sa majú na čo poslucháči a fanúšici Miraž Bírku tešiť. Nie je to jediný darček, ktorý ste pre nás pripravili, pretože pred 30 rokmi nahral Miroš Bírka album Songs for Boys and Girls. Takou hravou formou mal priblížiť deťom angličtinu a v týchto dňoch vychádza reedícia tohto albumu. Ako vznikla vlastne pred tými 30 rokmi myšlienka urobiť takýto album a aké piesne boli na ňom zaradené?
1: Vlastně primárně to Mackey nahrál pro naše děti, protože jemu zpívala tyhle písničky maminka, která pocházela z Londýna.
0: A kdo volíte pro vaše děti, Lindu a Davida?
1: Ano, přesně tak, pro Lindu a Davida. No a on taky jim zpíval ty písničky. Jsou to takový klasický nursery rhymes, neboli takový popěvky pro děti. Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, a učí je to, nebo je to učí měsíce, počítání, ale jsou to písničky. On to znal od maminky, nakonec jeho maminka, která tady žila v Bratislavě, ale pocházela ze severního Londýna, tak jeho maminka mu pomáhala s výběrem těch skladeb, protože on si samozřejmě z dětství pamatoval jenom některý. No a samozřejmě Mackey, jemu se nechtělo pořád těm dětem to zpívat, nejdřív to natočil na kazetu a potom teda vznikl regulérní album, kde na kytaru hraje Ivan Král, velice uznávaný světový kytarista, hudobník, který hrál i třeba s Patti Smith a tak dále, napsal písničky pro YouTube. No a náhodou se prostě nachomejt ve studiu a slyšel Mackeyho, jak tam točí album a nahrál mu všechny kytary. Dokonce tam s ním na jedné písničce zpívá. Vlastně jsou to takový klasický anglický písničky, ale ten album začíná písničkou a duetem s Janou Kirchner.
0: To jsem právě chtěla připomenout, že je tam další slovenská hudobná hvězda Jana Kirchnerová.
1: Přesně tak. Myslím, že to je jedna z jejich jakoby prvních písniček, který se v Čechách nějakým způsobem objevili a začali se hrát v rádiu.
0: Katka, ja verím, že obe CDčka vám urobili nesmiernu radosť. Ja si myslím, že z tohto posledného CDčka má radosť aj vaša dcera Linda, pretože ak dobre viem, tak ona bola ako malé dieťa pri krste toho CDčka. Ako reagovala na tú myšlenku dnes, keď je s nej mladá dáma?
1: Je to vtipný, pretože presne, tak on i ten obal toho CDčka detského je Mackey, ktorý ho nakreslili deti z Lindiny třídy. Mackey sedel proste na židličce v Lindiny tříde ve škole Londýnská v Praze. A hrál dětem ty skladby a oni ho kreslili tak, jak ho viděli. A samozřejmě z těch kreseb vznikl potom obal i vnitřek toho obalu. Ona moc není taková předvádivá, takže když jsem jí poprosila, aby to teď pokřtila Praze, tak trošku se jako obávala.
0: Cukala.
1: Jo, obávala se. Na
0: ale
1: druhou
0: souhlasila.
1: Stranu byla ráda, protože přece jenom i ta její kresba je vevnitř, v tom coveru. Vidíte tam, její vidění Mackeyho bylo hodně vtipný, takže ta kresba vypadá jako takový Mackey trošku UFO, ale je to tím pádem jako vyloženě její srdeční věc. A tady v Bratislavě mi to pokřtil a byl tak hodnej Miro Jaroš, který má k dětem blízko, takže mu to asi něco říkalo.
0: Takže úžasná spolupráca, povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Popri slovenčine bola pre Mira Žbírku veľmi dôležitá aj angličtina. Ako ste povedali v predchádzajúcom vstupe, jeho maminka bola z Londýna, otec pochádzal zo Slovenska. Ako začal ten ich ľubostný príbeh, spojenie Angličanky a Slováka?
1: Tak ja to znám ako takovou legendu samozrejme rodinou, kdy vlastne maminka Mackieho sa nachádza v takovým pubu romantickým, ktorý tam už dneska není, ale ešte sme ho stihli s Mackiem navštíviť, než z neho udělali nějaký ubytovny nebo co to tam je. A tatínek, který bojoval v britské armádě za druhé světové války, přišel do toho pubu. Slovák takovej, vzal si tam první drink, který se mu naskytnul, vypil ho, asi byl nějaký nervózní a tak dále. A ten drink byl Mackieho maminky. Ona se tak podívala anglicky, říká, to byl ale můj drink, a tak došlo k seznámení. No a potom už všechno ostatní je historie.
0: Ale byla to velká láska, protože ho následovala na Slovensku, tu prežila dlhé roky po boku svojho manžela. Myslím si, že aj tá angličtina veľmi ovplyvnila samotného Mira Žbírku, pretože aj zrejme vďaka matke angličanke mal taký veľmi intenzívny vzťah k piesňam Beatles a vôbec k ďalším kapelám, ktoré pôsobili v tom čase za železnou oponou.
1: Ona mu vlastne všechny ty texty přepisovala z rádia, takže pro něj to byl mateřský jazyk, ta angličtina. I když samozřejmě nebylo to jednoduchý tady být angličankou v té době za socialismu, tak vím, že Mackieho maminka učila angličtinu konverzaci, chodili k ní na konverzaci poměrně slavní lidi, aby si procvičili angličtinu, ale bylo to všechno takový, že vlastně úplně podporovaný to nebylo, takže věřím, že to nemělo úplně jednoduchý.
0: Akým způsobem se potom dostávali k němu ty platně, které on tak miloval?
1: No, to bylo těžké. Já upřímně, byly různý burzy a tak dále a vím, že mi tady říkal, že na Korze si to vyměňovali ty desky. Párkrát byl JC, Mackieho bratr starší, v Londýně, ale Mackie se tam dostal až někdy v roce 79 a jak už to tak bývalo, tak vždycky pustili jenom jednoho z té rodiny ven. Takže to nebylo, dneska si to vůbec mladí lidi nedovedou představit, prostě je tam nepustili.
0: Vy ste spomenuli jeho brata. Viem, že mal dvoch bratov. Bola to taká hudobnícka rodina, keďže Mackie od mladosti zhrával na gitare a spieval?
1: Ja myslím, že první kapela byla práve kapela jeho bratrů a Mackie mi říkal, že on byl spíš takový ten, co měl až ty poslední hlasy. Že ten prim hrál JC, samozřejmě nejstarší, a Tony, že ho naučil první akordy na kytaru, tak on dostával takový podřadný úlohy a víceméně bráchové si z něj pořád dělali legraci, jak už to tak bývá. Takže, ale byla to velká škola pro něj, protože potom se nikdy jakoby neurazil, když někdo

0: trošku a říkal, že to spíš má blíž prostě k Irům, anebo že si představuje, že stojí na nějaký slovenský hoře a dívá se dolů. Takže říkal, v něm se to tak mísilo i v té hudbě a vlastně možná tím byl jedinečný, že ten anglický vliv, ale zároveň ta slovenská duše v něm byla a třeba hrál Atlantidu, jednou si vzpomínám, že hrál Atlantidu na klavíru svýmu anglickému strejdovi v Londýně. Mm-hmm. Ten strejda seděl a poslouchal to a říká, that's a very sad song, to je jakoby smutná skladba, protože Angličanovi to přijde smutný, ale nám to tak nepřijde. Pro nás je to prostě takový nádherný. A takže je to zajímavý a tak, jak řekla anglická královna, když byla tady v Bratislavě a setkala se s ním, ptala se ho na jeho původ, on jí vykládal, že teda je syn Angličanky a Slováka a ona mu řekla, that's a nice mixture, to je krásný spojení.
1: A ako ste povedali, aj ta slovenská duša a s anglickou prezivkou, tak ako vznikla vlastně prezivka Mackie?
0: Tomu přidal Čech, Vlado Ročák, který žil vedle nich tady na Račanskom mýtě a nějak, jak tady byli anglický nebo kanadský hokejisti a každý druhý se jmenoval Mac, McIntosh, McNamee a tak dále, tak nějakým způsobem on, jak měl tu angličtinu a maminka angličanka, tak prostě nějakým způsobem mu to přischlo, že je taky Mackie.
1: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Meky Žbírka začínal koncertovať veľmi mladý, už ako 16-ročný hral v legendárnom bratislavskom V-klube, čo bolo v tom čase centrum hudobného diania v našej krajine. Pôsobil v najznámejších hudobných slovenských kapelách, ako bol Limit alebo Modus, spieval s Marikou Gombitovou, s Jankom Lehockým, nahrával album v londýnskom Abbey Road, ako slavný chrobáci, bol prvým slovenským slávikom v bývalom Československu. Veľké úspechy, bol ale nesmierne skromný. Katka, aké vlastnosti ste si vy na ňom cenili ešte najviac, okrem tej skromnosti?
1: Čím mě dostal, byl samozřejmě, měl nějaký charisma, který z něho vyzařovalo, ale ten jeho humor, ten prostě byl absolutně jedinečný. Samozřejmě pocházel tak trochu z toho anglického humoru. On dokázal každý situaci prostě z toho vybruslit nějakým vtipkem. Ale nebyly to vtipy jako vtipy, že by je vyprávěl vtipy, ale prostě napadaly ho všelijaký fórečky. A tak to v Anglii docela chodí. V běžných situacích prostě oni spolu tak jako žertujou. A to Meky uměl fantasticky, takže mě vždycky rozesmál, když jsem byla úplně naštvaná. Takže to bylo to, co asi drželo i ten vztah docela pohromadě. A pochopitelně i to, o co se celý život snažil, taková ta empatie. Mm-hmm. Neboli snažit se vcítit do druhého a nějakým způsobem, prostě snažit se ho nějakým způsobem potěšit, pochopit.
0: A pomoct. Tak tie vtipy a veselé príhody, tak tým vždy okorenil svoje koncerty, televízne aj rozhlasové vystúpenia. Jeho hudba je živa dodnes. Čím vám imponuje jeho hudba v súčasnosti, možno aj s odstupom času, keď si spomente na tie začiatky a teraz?
1: Si myslím, že Meky byl velký melodik, neboli to, co třeba některým dnešním známým zpěvákům a kapelám chybí, je prostě ta melodie, nosná melodie, že na první dobrou prostě poznáte, že tam je refrén a že to má nějakou stavbu. Není to takzvaně, jak říkal Meky, motanice, ale má to strukturu a je to prostě skladba, která vás zaujme. Já nejsem žádný hudební znalec, ani

0: neumím nahrát na žádný nástroj, ani neumím zpívat. Takže já to beru opravdu jako nějaký běžný posluchač, který je amatér, a myslím si, že projevuje se v tom i to, že ten Mackey byl velký pedant a nikdy nepustil nic, co by nebylo dokonalý.
1: Boli ste jeho prvá poslucháčka, keď vznikali jeho piesne? Dal napríklad na váš názor, keď ste spolu o tej piesne hovorili?
0: Určite práve vo mne využíval ako toho posluchače bežného. A určite niekdy na mne dal a niekdy ne. Niekdy proste mne sa nieco třeba nelíbilo a on si myslel, že to je nejakým spôsobom zajímavý. Takže v podstate väčšinou si udělal, co chtěl. Ale hodne na mne dal třeba v textech, pretože ja som byla veľký čtenář. I jsem mu párkrát připomínkovala nějaký texty a většinou jako na to slyšel.
1: Váš syn David pokračuje v hudobných šlapajách vášho manžela. Aj váš syn občas s vámi komunikuje o tej tvorbe alebo rádi se s vámi?
0: O svojí tvorbě se mnou nekomunikuje, já vždycky slyším až finál. Jo, to jako by se mnou neradí. Myslím, že si to úplně jako dělá pod svojí taktovkou sám, ale když jsme dělali třeba Mackeyho poslední album, který vyšel až po Mackeyho odchodu, Posledné věci, který David produkoval celý a nahrál tam spoustu nástrojů a tak dále, tak tam se mnou radil úplně stejně jako Mackey a tam moje připomínky prostě akceptoval a velice jsme o tom diskutovali, takže to neudělal tak, že by si to udělal a nehleděl na to, co mu já říkám, ale to bylo proto, že věděl, že se mnou právě Mackey radil, takže se mnou radil úplně stejně. Ale co se týče jeho kapely Sunbrella, kterou má v Londýně, anebo kapely Mouse Ulcers, který produkuje teďka v Anglii, který jsou velmi úspěšný, jsou dokonce v hitparádě a tak dále, tak tam já se to dozvím až z Instagramu.
1: Ale máte z toho velkou radost.
0: Určitě.
1: Katka, z čeho by mal Miroš Bírka radost, keby žil? Čo by ho hrialo pri duši?
0: Nejvíc by ho hřálo, že jeho písničky pořád zní z éteru, že si je pořád lidi zpívají, hrají, že třeba vychází další speciální alba nebo reedice, věci, na kterých pracoval, že pořád žijou, to by ho strašně těšilo. A samozřejmě i to, že náš David má úspěch v Anglii, což on v podstatě nestihl, protože to prostě nešlo za jeho období, i když stihnul tam nahrávat v Abbey Road a tak dále, to si splnil, ale ta kariéra už se tam nedala nahazovat v jeho pozdním věku, takže by měl určitě radost, že tam David funguje, že tam žije a tak dále, to by ho bavilo.
1: Povedala Katka Žbírková, s ktorou sme v uplynulých minútach spomínali na spevácku legendu Mira Žbírku. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a teším sa opäť niekedy na Krajanských vlnách.
0: Ďakujem za pozvanie.

0: Po boku hudobnej legendy, ako Miroš Bírka nesporne je, ste prežili viac ako 30 rokov, nielen ako jeho manželka, ale ako jeho manažérka. Aký bol život po boku speváka, ktorý mal veľkú popularitu a úctu aj u českých fanúšikov a poslucháčov?
1: Manželka jsem byla nejdřív a manažérka jsem se stala až postupně, jak vlastně šel život a na začátku jsem se musela starat hlavně o děti, protože Mikey byl velice vytížený, cestovala také, takže jsem nemohla být manažérka na plný úvazek a tak postupně začala jsem mu vést diář, termíny, pak na mě přišly smlouvy, Mikey potom začal říkat, teď máš na to školu, protože jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže si myslel, že jako ten organizační talent nějaký mám a tak postupně se to stalo, takže manažerka byla tak těch posledních 20 let, když bych to tak měla upřesnit.
0: Katka, co považujete vy za jeho největší úspěch v hudobné kariéře?
1: Já si myslím, že to, co by Mikey považoval za největší úspěch, by bylo, že jeho písničky přežily. Některý přežily i 30-40 let a to si myslím, že pro něj bylo nejvíc. Takže všechny ocenění bral jakože fajn bonus, ale důležitý bylo, aby ty písničky se dostaly mezi lidi, aby ty lidi je znali a aby přežili i toho kritika ten čas.
0: Na pódiu ho sprevádzala jeho stála spoločnička gitara. Vedel Mikey hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
1: On hrál na klavír, skládal i na klavíru, i na kytaře a zajímavé je, že některé skladby, které si myslíme, že jsou kytarový, třeba Bělý kvet, byl původně složený na klavíru. Takže můj plán je příští rok vydat některý dema těch nejznámějších skladeb, kde uvidíte, jak vlastně byly složený původně. A tam jsou takovýhle překvapáky, že některé skladby se zdají kytarovky a oni jsou to klavírní skladby.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Piesne Mira Žbírku ja mám osobne veľmi rada. Veľa ich hráme v našom krajanskom vysielaní. Mám ich rada nielen pre nádherné hudobné prevedenie, ale aj pre úžasné nadčasové texty. Bielý kvet, Atlantida, Len sňov alebo V slepých uličkách poznajú aj Slováci žijúci v zahraničí. Vy ste pre jeho fanúšikov pripravili v týchto dňoch jeden skvelý darček, pretože vyšiel exkluzívny album Miro Žbírka Špeciál, ktorý prináša jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nenachádzajú na jeho radových albumoch. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?
1: Já musím ten kredit dát Ďurimu Čurnému, což byl Mackyho kamarád a samozřejmě je to velmi uznávaný hudební novinář a ten výběr byl primárně jeho a byl to i jeho nápad udělat takovýhle CDčko, protože on se vrtá v té hudbě minulosti, je to takový archivář hudební, takže mě to navrhnul a já jsem v podstatě některý z těch skladeb ani neznala, protože ty jsou opravdu, některý jsou z úplných začátku Mackyho, ještě s orchestrem Braňa Hronca nebo s panem Orfermanem a tak dále, takže jsou tam skladby, o kterých jsem nic nevěděla, anebo jen z Modusu taky některý, ty už jsem znala trochu víc. A na druhé straně jsou tam takový zašiťáky, jako třeba remix Slávou opitý, který udělal kamarád a spolužák našeho Davida Oliver Thor, takový alternativní umělec, nebo tam je třeba písnička Love Song, což je vlastně V slepých uličkách v angličtině. A s
0: takže jediná
1: skladbou,
0: anglická verzie na tomto CDčku.
1: Přesně tak, a z tohle skladbou Mackie vyhrál v roce 82 festival v rakouském Villachu. Vyhrál nejenom cenu festivalu, ale i cenu rádia E-Dry. Takže je to takový opravdu special, speciální album.
0: Takže naozaj sa majú na čo poslucháči a fanúšici Mira Žbírku tešiť. Nie je to jediný darček, ktorý ste pre nás pripravili, pretože pred 30 rokmi nahral Miro Žbírka album Songs for Boys and Girls. Takou hravou formou mal priblížiť deťom angličtinu a v týchto dňoch vychádza reedícia tohto albumu. Ako vznikla vlastne pred tými 30 rokmi myšlienka urobiť takýto album a aké piesne boli na ňom zaradené?
1: Vlastně primárně to Mackie nahrál pro naše děti, protože jemu zpívala tyhle písničky maminka, která pocházela z Londýna.
0: A kdo volíte pro naše děti, Lindu a Davida?
1: Ano, přesně tak, pro Lindu a Davida. No a on taky jim zpíval ty písničky. Jsou to takový klasický nursery rhymes, neboli takový popěvky pro děti. Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, a učí je to, nebo je to učí měsíce, počítání, ale jsou to písničky. On to znal od maminky, nakonec jeho maminka, která tady žila v Bratislavě, ale pocházela ze severního Londýna, tak jeho maminka mu pomáhala s výběrem těch skladeb, protože on si samozřejmě z dětství pamatoval jenom některý. No a samozřejmě Mackie, jemu se nechtělo pořád těm dětem to zpívat. Nejdřív to natočil na kazetu a potom teda vznikl regulérní album, kde na kytaru hraje Ivan Král, velice uznávaný
0: renomovaný
1: světový kytarista,
0: hudobník,
1: který hrál i třeba s Patti Smith a tak dále, napsal písničky pro YouTube. No a náhodou se prostě nachomejt ve studiu a slyšel Mackieho, jak tam točí album a nahrál mu všechny kytary. Dokonce tam s ním na jedné písničce zpívá. Vlastně jsou to takový klasický anglický písničky, ale ten album začíná písničkou a duetem s Janou Kirchner.
0: To jsem právě chtěla připomenout, že je tam další slovenská hudobná hvězda Jana Kirchnerová.
1: Přesně tak. Myslím, že to je jedna z jejich jakoby prvních písniček, který se v Čechách nějakým způsobem objevili a začali se hrát v rádiu.
0: Katka, ja verím, že obe CDčka vám urobili nesmiernú radosť. Ja si myslím, že z tohto posledného CDčka má radosť aj vaša dcera Linda, pretože ak dobre viem, tak ona bola ako malé dieťa pri krste toho CDčka. Ako reagovala na tú myšlenku dnes, keď je s nej mladá dáma?
1: Je to vtipný, pretože presne, tak on i ten obal toho CDčka detského je Mackie, ktorý ho nakreslili deti z Lindinej třídy. Mackie sedel proste na židličce v Lindinej tříde ve škole Londýnská v Praze a hrál dětem ty skladby a oni ho kreslili tak, jak ho viděli. A samozřejmě z těch kreseb vznikl potom obal i vnitřek toho obalu. Ona moc není taková předvádivá, takže když jsem jí poprosila, aby to teď pokřtila Praze, tak trošku se jako obávala.
0: Cukala.
1: Jo, obávala se. Na
0: ale
1: druhou
0: souhlasila.
1: Stranu byla ráda, protože přece jenom i ta její kresba je vevnitř v tom coveru. Vidíte tam, její vidění Mackieho bylo hodně vtipný, takže ta kresba vypadá jako takový Mackie trošku UFO, ale je to tím pádem jako vyloženě její srdeční věc. A tady v Bratislavě mi to pokřtil a byl tak hodnej Miro Jaroš, který má k dětem blízko, takže mu to asi něco říkalo.
0: Takže úžasná spolupráca, povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Popri slovenčine bola pre Mira Žbírku veľmi dôležitá aj angličtina, ako ste povedali v predchádzajúcom vstupe. Jeho maminka bola z Londýna, otec pochádzal zo Slovenska. Ako začal ten ich ľubostný príbeh, spojenie Angličanky a Slováka?
1: Tak ja to znám ako takú legendu samozrejme rodinou, kdy vlastne maminka Mackieho sa nachádza v takým pubu romantickým, ktorý tam už dneska není, ale ešte sme ho stihli s Mackiem navštíviť, než z neho udělali nějaký ubytovny nebo co to tam je. A tatínek, který bojoval v britské armádě za druhé světové války, přišel do toho pubu. Slovák takovej, vzal si tam první drink, který se mu naskytnul, vypil ho, asi byl nějaký nervózní a tak dále. A ten drink byl Mackieho maminky. Ona se tak podívala anglicky, říká, to byl ale můj drink, a tak došlo k seznámení. No a potom už všechno ostatní je historie.
0: Ale byla to velká láska, protože ho následovala na Slovensku, tu prežila dlhé roky po boku svojho manžela. Myslím si, že aj tá angličtina veľmi ovplyvnila samotného Mira Žbírku, pretože aj zrejme vďaka matke angličanke mal taký veľmi intenzívny vzťah k piesňam Beatles a vôbec k ďalším kapelám, ktoré pôsobili v tom čase za železnou oponou.
1: Ona mu vlastne všechny ty texty přepisovala z rádia, takže pro nej to byl mateřský jazyk, ta angličtina. Mm-hmm. I když samozrejme nebylo to jednoduchý tady bejt angličankou v té době za socializmu, tak vím, že jak jeho maminka učila angličtinu konverzaci. Chodili k ní na konverzaci poměrně slavní lidi, aby si procvičili angličtinu, ale bylo to všechno takový, že vlastně úplně podporovaný to nebylo, takže věřím, že to nemělo úplně jednoduchý.
0: Akým způsobem se potom dostávali k němu ty platně, které on tak miloval?
1: No, to bylo těžké. Já upřímně, byly různý burzy a tak dále a vím, že mi tady říkal, že na Korze si to vyměňovali ty desky. Párkrát byl JC, Mackieho bratr, starší v Londýně, ale Mackie se tam dostal až někdy v roce 79 a jak už to tak bývalo, tak vždycky pustili jenom jednoho z té rodiny ven. Takže to nebylo, dneska si to vůbec mladí lidi nedovedou představit, prostě je tam nepustili.
0: Vy ste spomenuli jeho brata, viem, že mal dvoch bratov. Bola to taká hudobnícka rodina, keďže Mackie od mladosti zhrával na gitare a spieval?
1: Ja myslím, že první kapela byla práve kapela jeho bratrů a Mackie mi říkal, že on byl spíš takovej ten, co měl až ty poslední hlasy, že ten prim hrál JC samozřejmě nejstarší a Tony, že ho naučil první akordy na kytaru, tak on dostával takový podřadný úlohy a víceméně bráchové si z něj pořád dělali legraci, jak už to tak bývá. Takže, ale byla to velká škola pro něj, protože potom se nikdy jakoby neurazil, když někdo ho nějakým způsobem třeba podceňoval, tak byl na to zvyklý z domova a nic si z toho nedělal a naopak ho to vždycky posílilo v tom, aby byl ještě lepší.
0: Ako ste povedali, Mackie mal dva jazyky, aj slovenčinu, aj angličtinu. Zrejme možno aj tá láska k tej anglické literatúre, pretože viem, že miloval Shakespearea, ale on vôbec inklinoval k Anglicku a k Londýnu.
1: Určitě, ale zároveň si strašně držel to svoje slovenský a říkal, že například na Atlantidě nebo baladě o polných vtákoch není nic anglického, že to je prostě takový naše slovenský, že tam je ta emoce, ten patos trošku a říkal, že to spíš má blíž prostě k Irům, anebo že si představuje, že stojí na nějaký slovenský hoře a dívá se dolů. Takže říkal, v něm se to tak mísilo i v té hudbě a vlastně možná tím byl jedinečný, že ten anglický vliv, ale zároveň ta slovenská duše v něm byla a třeba hrál Atlantidu, jednou si vzpomínám, že hrál Atlantidu na klavíru svýmu anglickému strejdovi v Londýně. Mm-hmm. Ten strejda seděl a poslouchal to a říká, that's a very sad song, to je jakoby smutná skladba, protože Angličanovi to přijde smutný, ale nám to tak nepřijde. Pro nás je to prostě takový nádherný. A takže je to zajímavý a tak, jak řekla anglická královna, když byla tady v Bratislavě a setkala se s ním, ptala se ho na jeho původ, on jí vykládal, že teda je syn Angličanky a Slováka a ona mu řekla, that's a nice mixture, to je krásný spojení.
0: A ako ste povedali, aj ta slovenská duša a s anglickou prezivkou, tak ako vznikla vlastně prezivka Mackie?
1: Tomu přidal Čech, Vlado Ročák, který žil vedle nich tady na Račianskom mýtě a nějak, jak tady byli anglický nebo kanadský hokejisti a každý druhý se jmenoval

0: Mekyš Birka začínal koncertovať veľmi mladý, už ako 16-ročný hral v legendárnom bratislavskom V-klube, čo bolo v tom čase centrum hudobného diania v našej krajine. Pôsobil v najznámejších hudobných slovenských kapelách, ako bol Limit alebo Modus, spieval s Marikou Gombitovou, s Jankom Lehockým, nahrával album v londýnskom Abbey Road, ako slávny chrobáci, bol prvým slovenským slávikom v bývalom Československu. Veľké úspechy, bol ale nesmierne skromný. Katka, aké vlastnosti ste si vy na ňom cenili ešte najviac, okrem tej skromnosti?
1: Čím mě dostal, byl samozřejmě, měl nějaký charisma, který z něho vyzařovalo, ale ten jeho humor, ten prostě byl absolutně jedinečný. Samozřejmě pocházel tak trochu z toho anglického humoru. On dokázal každý situaci prostě z toho vybruslit nějakým vtipkem, ale nebyly to vtipy jako vtipy, že by je vyprávěl vtipy, ale prostě napadaly ho všelijaký fórečky a tak to v Anglii docela chodí. V běžných situacích prostě oni spolu tak jako žertujou a to Mekky uměl fantasticky, takže mě vždycky rozesmál, když jsem byla úplně naštvaná. Takže to bylo to, co asi drželo i ten vztah docela pohromadě a pochopitelně i to, o co se celý život snažil, taková ta empatie, neboli snažit se vcítit do druhého a nějakým způsobem, prostě snažit se ho nějakým způsobem potěšit, pochopit.
0: A pomoct. Tak tie vtipy a veselé príhody, tak tým vždy okorenil svoje koncerty, televízne aj rozhlasové vystúpenia. Jeho hudba je živa dodnes. Čím vám imponuje jeho hudba v súčasnosti, možno aj s odstupom času, keď si spomente na tie začiatky a teraz?
1: Si myslím, že Mekky byl velký melodik, neboli to, co třeba některým dnešním známým zpěvákům a kapelám chybí, je prostě ta melodie, nosná melodie, že na první dobrou prostě poznáte, že tam je refrén a že to má nějakou stavbu. Není to takzvaně, jak říkal Mekky, motanice, ale má to strukturu a je to prostě skladba, která vás zaujme. Já nejsem žádný hudební znalec, ani neumím nahrát na žádný nástroj, ani neumím zpívat. Takže já to beru opravdu jako nějaký běžný posluchač, který je amatér a myslím si, že projevuje se v tom i to, že ten Mekky byl velký pedant a nikdy nepustil nic, co by nebylo dokonalý.
0: Boli ste jeho prvá poslucháčka, keď vznikali jeho piesne? Dal napríklad na váš názor, keď ste spolu o tej piesne hovorili?
1: Určite práve vo mne využíval ako toho posluchače bežného. A určite niekdy na mne dal a niekdy ne. Niekdy proste mne sa nieco třeba nelíbilo a on si myslel, že to je nejakým spôsobom zaujímavý. Takže v podstate väčšinou si udělal, co chtěl. Ale hodne na mne dal třeba v textech, pretože ja som byla veľký čtenář. I jsem mu párkrát připomínkovala nějaký texty a většinou jako na to slyšel.
0: Váš syn David pokračuje v hudobných šlapajách vášho manžela. Aj váš syn občas s vámi komunikuje o tej tvorbe alebo radí se s vámi?
1: O svojí tvorbě se mnou nekomunikuje, já vždycky slyším až finál. Jo, to jako by se mnou neradí. Myslím, že si to úplně jako dělá pod svojí taktovkou sám, ale když jsme dělali třeba Mekkyho poslední album, který vyšel až po Mekkyho odchodu, Posledné věci, který David produkoval celý a nahrál tam spoustu nástrojů a tak dále, tak tam se mnou radil úplně stejně jako Mekky a tam moje připomínky prostě akceptoval a velice jsme o tom diskutovali, takže to neudělal tak, že by si to udělal a nehleděl na to, co mu já říkám, ale to bylo proto, že věděl, že se mnou právě Mekky radil, takže se mnou radil úplně stejně. Ale co se týče jeho kapely Sunbrella, kterou má v Londýně, anebo kapely Mouse Ulcers, který produkuje teďka v Anglii, který jsou velmi úspěšný, jsou dokonce v hitparádě a tak dále, tak tam já se to dozvím až z Instagramu.
0: Ale máte z toho velkou radost.
1: Určitě.

0: Katka, z čoho by mal Miro Žbírka radosť, keby žil? Čo by ho hrialo pri duši?
1: Nejvíc by ho hřálo, že jeho písničky pořád zní z éteru, že si je pořád lidi zpívají, hrají, že třeba vychází další speciální alba nebo reedice, věci, na kterých pracoval, že pořád žijou, to by ho strašně těšilo. A samozřejmě i to, že náš David má úspěch v Anglii, což on v podstatě nestihl, protože to prostě nešlo za jeho období, i když stihnul tam nahrávat v Abbey Road a tak dále, to si splnil, ale ta kariéra už se tam nedá nahazovat v jeho pozdním věku, takže by měl určitě radost, že tam David funguje, že tam žije a tak dále, to by ho bavilo.
0: Povedala Katka Žbírková, s ktorou sme v uplynulých minútach spomínali na spevácku legendu Mira Žbírku. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a teším sa opäť niekedy na Kráľovských vlnách.
1: Ďakujem za pozvanie.

0: Po boku hudobnej legendy, ako Miroš Bírka nesporne je, ste prežili viac ako 30 rokov, nielen ako jeho manželka, ale ako jeho manažérka. Aký bol život po boku speváka, ktorý mal veľkú popularitu a úctu aj u českých fanúšikov a poslucháčov?
1: Manželka jsem byla nejdřív a manažérka jsem se stala až postupně, jak vlastně šel život a na začátku jsem se musela starat hlavně o děti, protože Mikey byl velice vytížený, cestovala také, takže jsem nemohla být manažérka na plný úvazek a tak postupně začala jsem mu vést diář, termíny, pak na mě přišly smlouvy, Mikey potom začal říkat, teď máš na to školu, protože jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže si myslel, že jako ten organizační talent nějaký mám a tak postupně se to stalo, takže manažerka byla tak těch posledních 20 let, když bych to tak měla upřesnit.
0: Katka, co považujete vy za jeho největší úspěch v hudobné kariéře?
1: Já si myslím, že to, co by Mikey považoval za největší úspěch, by bylo, že jeho písničky přežily. Některý přežily i 30-40 let a to si myslím, že pro něj bylo nejvíc. Takže všechny ocenění bral jakože fajn bonus, ale důležitý bylo, aby ty písničky se dostaly mezi lidi, aby ty lidi je znali a aby přežili i toho kritika ten čas.
0: Na pódiu ho sprevádzala jeho stála spoločnička gitara. Vedel Mikey hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
1: On hrál na klavír, skládal i na klavíru, i na kytaře a zajímavé je, že některé skladby, které si myslíme, že jsou kytarový, třeba Bělý kvet, byl původně složený na klavíru. Takže můj plán je příští rok vydat některý dema těch nejznámějších skladeb, kde uvidíte, jak vlastně byly složený původně. A tam jsou takovýhle překvapáky, že některé skladby se zdají kytarovky a oni jsou to klavírní skladby.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Piesne Mira Žbírku ja mám osobne veľmi rada. Veľa ich hráme v našom krajanskom vysielaní. Mám ich rada nielen pre nádherné hudobné prevedenie, ale aj pre úžasné nadčasové texty. Bielý kvet, Atlantida, Len sňov alebo V slepých uličkách poznajú aj Slováci žijúci v zahraničí. Vy ste pre jeho fanúšikov pripravili v týchto dňoch jeden skvelý darček, pretože vyšiel exkluzívny album Miro Žbírka Špeciál, ktorý prináša jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nenachádzajú na jeho radových albumoch. Na čo sa môžu poslucháči tešiť?
1: Já musím ten kredit dát Ďurimu Čurnému, což byl Mekyho kamarád a samozřejmě je to velmi uznávaný hudební novinář. A ten výběr byl primárně jeho a byl to i jeho nápad udělat takovýhle CDčko, protože on se vrtá v té hudbě minulosti, je to takový archivář hudební, takže mě to navrhnul a já jsem v podstatě některý z těch skladeb ani neznala, protože ty jsou opravdu, některý jsou z úplný začátku Mekyho, ještě s orchestrem Braňa Hronca nebo s panem Orfermanem a tak dále, takže jsou tam skladby, o kterých jsem nic nevěděla, anebo jen z Modusu taky některý, ty už jsem znala trochu víc. A na druhé straně jsou tam takový zašiťáky, jako třeba remix Slávou opitý, který udělal kamarád a spolužák našeho Davida Oliver Thor, takový alternativní umělec. Nebo tam je třeba písnička Love Song, což je vlastně V slepých uličkách v angličtině. A
0: takže jediná anglická verzie na tomto CDčku.
1: Přesně tak. A s touhle skladbou Mekky vyhrál v roce 82 festival v rakouském Villachu. Vyhrál nejenom cenu festivalu, ale i cenu rádia E-Drive. Takže je to takový opravdu special, speciální album.
0: Takže naozaj sa majú na čo poslucháči a fanúšici Mira Žbírku tešiť. Nie je to jediný darček, ktorý ste pre nás pripravili, pretože pred 30 rokmi nahral Miro Žbírka album Songs for Boys and Girls. Takú hravú formou mal priblížiť deťom angličtinu a v týchto dňoch vychádza reedícia tohto albumu. Ako vznikla vlastne pred tými 30 rokmi myšlienka urobiť takýto album a aké piesne boli na ňom zaradené?
1: Vlastně primárně to Mekky nahrál pro naše děti, protože jemu zpívala tyhle písničky maminka, která pocházela z Londýna.
0: A kdo volíte pro naše děti, Lindu a Davida?
1: Ano, přesně tak, pro Lindu a Davida. No a on taky jim zpíval ty písničky. Jsou to takový klasický nursery rhymes, neboli takový popěvky pro děti. Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, a učí je to, nebo je to učí měsíce, počítání, ale jsou to písničky. On to znal od maminky, nakonec jeho maminka, která tady žila v Bratislavě, ale pocházela ze severního Londýna, tak jeho maminka mu pomáhala s výběrem těch skladeb, protože on si samozřejmě z dětství pamatoval jenom některý. No a samozřejmě Mekky, jemu se nechtělo pořád těm dětem to zpívat. Nejdřív to natočil na kazetu a potom teda vznikl regulérní album, kde na kytaru hraje Ivan Král, velice uznávaný světový kytarista,
0: hudobník,
1: který hrál i třeba s Patti Smith a tak dále, napsal písničky pro YouTube. No a náhodou se prostě nachomejt ve studiu a slyšel Mekkyho, jak tam točí album a nahrál mu všechny kytary. Dokonce tam s ním na jedné písničce zpívá. Vlastně jsou to takový klasický anglický písničky, ale ten album začíná písničkou a duetem s Janou Kirchner.
0: To jsem právě chcela připomenout, že je tam další slovenská hudobná hvězda Jana Kirchnerová.
1: Přesně tak. Myslím, že to je jedna z jejich jakoby prvních písniček, který se v Čechách nějakým způsobem objevili a začali se hrát v rádiu.
0: Katka, ja verím, že obe CDčka vám urobili nesmiernú radosť. Ja si myslím, že z tohto posledného CDčka má radosť aj vaša dcera Linda, pretože ak dobre viem, tak ona bola ako malé dieťa pri krste toho CDčka. Ako reagovala na tú myšlenku dnes, keď je s nej mladá dáma?
1: Je to vtipný, pretože presne, tak on i ten obal toho CDčka detského je Mekky, ktorý ho nakreslili deti z Lindinej třídy. Mekky sedel proste na židličce v Lindinej tříde ve škole Londýnská v Praze. A hrál dětem ty skladby a oni ho kreslili tak, jak ho viděli. A samozřejmě z těch kreseb vznikl potom obal i vnitřek toho obalu. Ona moc není taková předvádivá, takže když jsem jí poprosila, aby to teď pokřtila Praze, tak trošku se jako obávala.
0: Cukala.
1: Jo, obávala se. Na
0: ale
1: druhou
0: souhlasila.
1: Stranu byla ráda, protože přece jenom i ta její kresba je vevnitř v tom coveru. Vidíte tam, její vidění Mekkyho bylo hodně vtipný, takže ta kresba vypadá jako takový Mekky trošku UFO, ale je to tím pádem jako vyloženě její srdeční věc. A tady v Bratislavě mi to pokřtil a byl tak hodnej Miro Jaroš, který má k dětem blízko, takže mu to asi něco říkalo.
0: Takže úžasná spolupráca, povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: Popri slovenčine bola pre Mira Žbírku veľmi dôležitá aj angličtina, ako ste povedali v predchádzajúcom vstupe. Jeho maminka bola z Londýna, otec pochádzal zo Slovenska. Ako začal ten ich ľubosný príbeh, spojenie Angličanky a Slováka?
1: Tak ja to znám ako takovou legendu samozrejme rodinou, kde vlastne maminka Mackieho sa nachádza v takým pubu romantickým, ktorý tam už dneska není, ale ešte sme ho stihli s Mackiem navštíviť, než z neho udělali nějaký ubytovny, nebo co to tam je. A tatínek, který bojoval v britské armádě za druhé světové války, přišel do toho pubu. Slovák takovej, vzal si tam první drink, který se mu naskytnul, vypil ho, asi byl nějaký nervózní a tak dále. A ten drink byl Mackieho maminky. Ona se tak podívala anglicky, říká, to byl ale můj drink, a tak došlo k seznámení. No a potom už všechno ostatní je historie.
0: Ale byla to velká láska, protože ho následovala na Slovensku, tu prežila dlhé roky po boku svojho manžela. Myslím si, že aj tá angličtina veľmi ovplyvnila samotného Mira Žbírku, pretože aj zrejme vďaka matke angličanke mal taký veľmi intenzívny vzťah k piesňam Beatles a vôbec k ďalším kapelám, ktoré pôsobili v tom čase za železnou oponou.
1: Ona mu vlastne všechny ty texty přepisovala z rádia, takže pro nej to byl mateřský jazyk, ta angličtina. Mm-hmm. I když samozrejme nebylo to jednoduchý tady bejt angličankou v té době za socializmu, tak vím, že Mackieho maminka učila angličtinu konverzaci, chodili k ní na konverzaci poměrně slavní lidi, aby si procvičili angličtinu, ale bylo to všechno takový, že vlastně úplně podporovaný to nebylo, takže věřím, že to nemělo úplně jednoduchý.
0: Akým způsobem se potom dostávali k němu ty platně, které on tak miloval?
1: No, to bylo těžké. Já upřímně byly různý burzy a tak dále a vím, že mi tady říkal, že na Korze si to vyměňovali ty desky. Párkrát byl JC, Mackieho bratr, starší v Londýně, ale Mackie se tam dostal až někdy v roce 79 a jak už to tak bývalo, tak vždycky pustili jenom jednoho z té rodiny ven. Takže to nebylo, dneska si to vůbec mladí lidi nedovedou představit, prostě je tam nepustili.
0: Vy ste spomenuli jeho brata, viem, že mal dvoch bratov. Bola to taká hudobnícka rodina, keďže Mackie od mladosti zhrával na gitare a spieval?
1: Ja myslím, že první kapela byla práve kapela jeho bratrů a Mackie mi říkal, že on byl spíš takovej ten, co měl až ty poslední hlasy, že ten prim hrál JC samozřejmě nejstarší a Tony, že ho naučil první akordy na kytaru, tak on dostával takový podřadný úlohy a víceméně bráchové si z něj pořád dělali legraci, jak už to tak bývá. Takže, ale byla to velká škola pro něj, protože potom se nikdy jakoby neurazil, když někdo ho nějakým způsobem třeba podceňoval, tak byl na to zvyklý z domova a nic si z toho nedělal a naopak ho to vždycky posílilo v tom, aby byl ještě lepší.
0: Ako ste povedali, Mackie mal dva jazyky, aj slovenčinu, aj angličtinu. Zrejme možno aj tá láska k tej anglické literatúre, pretože viem, že miloval Shakespearea, ale on vôbec inklinoval k Anglicku a k Londýnu.
1: Určitě, ale zároveň si strašně držel to svoje slovenský a říkal, že například na Atlantidě nebo baladě o polných vtákoch není nic anglického, že to je prostě takový naše slovenský, že tam je ta emoce, ten patos trošku a říkal, že to spíš má blíž prostě k Irům, anebo že si představuje, že stojí na nějaký slovenský hoře a dívá se dolů, takže říkal, v něm se to tak mísilo i v té hudbě a vlastně možná tím byl jedinečný, že ten anglický vliv, ale zároveň ta slovenská duše v něm byla a třeba hrál Atlantidu, jednou si vzpomínám, že hrál Atlantidu na klavíru svýmu anglickému strejdovi v Londýně. Mm-hmm. Ten strejda seděl a poslouchal to a říká, that's a very sad song, to je jakoby smutná skladba, protože Angličanovi to přijde smutný, ale nám to tak nepřijde. Pro nás je to prostě takový nádherný. A takže je to zajímavý a tak, jak řekla anglická královna, když byla tady v Bratislavě a setkala se s ním, ptala se ho na jeho původ, on jí vykládal, že teda je syn Angličanky a Slováka a ona mu řekla, that's a nice mixture, to je krásný spojení.
0: A ako ste povedali, aj ta slovenská duša a s anglickou prezivkou, tak ako vznikla vlastně prezivka Mackie?
1: Tomu přidal Čech, Vlado Ročák, který žil vedle nich tady na Račianskom mýtě a nějak, jak tady byli anglický nebo kanadský hokejisti a každý druhý se jmenoval McIntosh, McNamy a tak dále, tak nějakým způsobem on, jak měl tu angličtinu a maminka angličanka, tak prostě nějakým způsobem mu to přischlo, že je taky Mackie.
0: Povedala Katka Žbírková, host dnešného nedělného vysílání.

0: z toho vybruslit nějakým vtipkem. Ale nebyly to vtipy jako vtipy, že by je vyprávěl vtipy, ale prostě napadaly ho všelijaký fórečky. A tak to v Anglii docela chodí. V běžných situacích prostě oni spolu tak jako žertujou. A to Mackie uměl fantasticky, takže mě vždycky rozesmály, když jsem byla úplně naštvaná. Takže to bylo to, co asi drželo i ten vztah docela pohromadě. A pochopitelně i to, o co se celý život snažil, taková ta empatie. Mm-hmm. Neboli snažit se vcítit do druhého a nějakým způsobem prostě snažit se ho nějakým způsobem potěšit, pochopit.
1: A pomoct.
0: A pomoc.
1: Tak tie vtipy a veselé príhody, tak tým vždy okorenil svoje koncerty, televízne aj rozhlasové vystúpenia. Jeho hudba je živa dodnes. Čím vám imponuje jeho hudba v súčasnosti, možno aj s odstupom času, keď si spomente na tie začiatky a teraz?
0: Si myslím, že Mackie byl velký melodik, neboli to, co třeba některým dnešním známým zpěvákům a kapelám chybí, je prostě ta melodie, nosná melodie, že na první dobrou prostě poznáte, že tam je refrén a že to má nějakou stavbu. Není to takzvaně, jak říkal Mackie, motanice, ale má to strukturu a je to prostě skladba, která vás zaujme. Já nejsem žádný hudební znalec, ani neumím nahrát na žádný nástroj, ani neumím zpívat. Takže já to beru opravdu jako nějaký běžný posluchač, který je amatér a myslím si, že projevuje se v tom i to, že ten Mackie byl velký pedant a nikdy nepustil nic, co by nebylo dokonalý.
1: Boli ste jeho prvá poslucháčka, keď vznikali jeho piesne? Dal napríklad na váš názor, keď ste spolu o tej piesne hovorili?
0: Určite práve vo mne využíval ako toho posluchače bežného. A určite niekdy na mne dal a niekdy ne. Niekdy proste mne sa nieco třeba nelíbilo a on si myslel, že to je nejakým spôsobom zaujímavý. Takže v podstate väčšinou si udělal, co chtěl. Ale hodne na mne dal třeba v textech, pretože ja som byla veľký čtenář. I jsem mu párkrát připomínkovala nějaký texty a většinou jako na to slyšel.
1: Váš syn David pokračuje v hudobných šlapajách vášho manžela. Aj váš syn občas s vámi komunikuje o tej tvorbe alebo radí se s vámi?
0: O svojí tvorbě se mnou nekomunikuje, já vždycky slyším až finál, jo, to jako by se mnou neradí. Myslím, že si to úplně jako dělá pod svojí taktovkou sám, ale když jsme dělali třeba Mackieho poslední album, který vyšel až po Mackieho odchodu, Posledné věci, který David produkoval celý a nahrál tam spoustu nástrojů a tak dále, tak tam se mnou radil úplně stejně jako Mackie a tam moje připomínky prostě akceptoval a velice jsme o tom diskutovali, takže to neudělal tak, že by si to udělal a nehleděl na to, co mu já říkám, ale to bylo proto, že věděl, že se mnou právě Mackie radil, takže se mnou radil úplně stejně. Ale co se týče jeho kapely Sunbrella, kterou má v Londýně, anebo kapely Mouse Ulcers, který produkuje teďka v Anglii, který jsou velmi úspěšný, jsou dokonce v hitparádě a tak dále, tak tam já se to dozvím až z Instagramu.
1: Ale máte z toho velkou radost.
0: Určitě.
1: Katka, z čeho by mal Miroš Birka radost, keby žil? Co by ho hrálo při duši?
0: Nejvíc by ho hřálo, že jeho písničky pořád zní z éteru, že si je pořád lidi zpívají, hrají, že třeba vychází další speciální alba nebo reedice, věci, na kterých pracoval, že pořád žijou, to by ho strašně těšilo. A samozřejmě i to, že náš David má úspěch v Anglii, což on v podstatě nestih, protože to prostě nešlo za jeho období, i když stihnul tam nahrávat v Abbey Road a tak dále, to si splnil, ale ta kariéra už se tam nedala nahazovat v jeho pozdním věku, takže by měl určitě radost, že tam David funguje, že tam žije a tak dále, to by ho bavilo.
1: Povedala Katka Žbírková, s ktorou sme v uplynulých minútach spomínali na spevácku legendu Mira Žbírku. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a teším sa opäť niekedy na Krajanských vlnách.
0: Ďakujem za pozvanie.